0: toku, vyhrota, vyhrota. Všichni měla ujít do katastrofy, katastrofy. Těchhle by vyhlašení, mohla to padat z nějaké domény, ale to asi prošlo, bude křerovší, křerovší.
1: Demokracie. Pane Vek, pane Vek.